0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Rádio 90.
1: Seconds.

Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisknu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio 90.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
4: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
5: Hit Radio 90.

0: Do 7 hodiny nás doprovodila Sophie B. Hawking z programu Hit Rádia 90. Je 6 minut do 7. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku dál hraju 90 non-stop a mezi tím se podíváme na to, co nás dneska čeká za počasí. A taky, jak to jezdí nebo nejezdí. Co, Davide?
1: V Praze ve Vinohradské ulici před zastávkou MHD Jana Želivského směrem do centra se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte tam s omezením. No a z hlavního města se přesouváme na sever Moravy v Ostravě u křižovatky ulic 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj. Dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. No a ještě pohled na Vysočinu na D1 na 144. kilometru směrem od Prahy na Brno leží na vozovce roztrhané kusy pneumatiky. Dejte tam pozor.
0: Tak, já ještě doplním, na sjezdu z dálnice D6 na Hostivici na 2. kilometru směrem od Prahy odklízí hasiči olej z vozovky, tak tam počítejte s omezením provozu.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem
7: CZ. Marmelády s příběhem.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
13: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
14: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
13: www.mirakulum.cz

0: devadesátka.
1: Pátek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, maximálně polojasno. Trošku nás ofoukne vítr, ale ten bude hodně slabý. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách okolo 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: 6.58, vítejte zpátky na Hitrádiu 90, je pátek 26. června, krásné ráno, bude vysvědčení. Včera padaly na řadě míst teplotní rekordy, na blížící se víkend vydali meteorologové výstrahu na extrémně vysoké teploty a já prozradím, kde bude překonána 40, alespoň podle předpovědí. Takže Praha, ta je jasná, Žatec a pozor, v Mostě předpověď ukazuje i 41 stupňů. Já se jmenuji Vláďa Řepka a schladím vás, jako kdyby teď bylo 9 odpoledne. Nebo večer? ATB, 9 p.m., ty lajkám. Hezké ráno.
0: Hit Radio 90.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio 90 v 7.09. Dobré ráno. Anthony Kiedis v tomhletom hitu sice zpívá o městě, ve kterém žije, ale my vás na Facebooku posíláme do města, kde to v červenci bude žít. Konkrétně jde o pátek 10. července a prst na mapě zabodáváme do Slaného. Tam totiž vyráží Činasky v rámci letní open air turné a vy můžete být u toho. Jak jsem říkal, na našem Facebooku pro vás máme dva exkluzivní VIP lístky. Koukám tady na ně, jsou do lounge, vypadají moc hezky. Jeden stojí 2000, takže při pátku rozdáváme 4000, ale hlavně nejlepší flag přímo u stage, vlastní bar, welcome drink. Takže jestli chcete jít, běžte teď hned na náš Facebook a do komentářů nám napište, jaký 90-kový hit od Činasky máte nejraději a koho vezmete sebou a výherce losujeme už dneska. Takže kdybyste mě teď viděli, držím vám palce a za chvilku je pustím a pustím No Doubt na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
3: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Pro doma.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Devadesátky jsou zpátky.

Dobré ráno s pátečním Hitrádiem 90 a Sandrou 7.25. S ní mám, a nevím proč, spojenou vzpomínku na lak na vlasy. To asi proto, že se ho tolik spotřebovalo, když se na ní chodilo tancovat na diskotéky. V tomhle vedru nevím, jak by 90-kový laky obstály, asi spíš ne, udělali by na hlavě lepkavou helmu, ale pořád si myslím, buďme rádi, že nejsme v Paříži, tam už by to byl asi teda, vůbec nevím co na té hlavě s tím lakem. Je tam takový vedro v Paříži, že zavírají Eiffelovku, ruší venkovní akce a dokonce zakazují konzumaci a prodej alkoholu. No tak to pardon. My si osvěžíme, jsou tu Baby Bird na Hitrádiu 90.

Richard Marx, 7.36 na Hit Radio 90. Tenhle ten hit pustíte dětem jako podkres, až jim budete dávat kázání za dnešní známky. Rozhodně to zjemní atmosféru. Já jsem Vláďa, 90. jsou za chvíli zpátky, budou třeba Arch Overkill.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: na Hitradiu 90, jdeme do 8 hodiny tanečně, 7.52, já jsem Vláďa. V klidu, netancujte, podíváme se, jak to jede.
1: Na Uherskohradišťku na příjezdu do Starého Města od Nedakonic srazilo nákladní auto chodce, počítejte s omezením. Z východní Moravy se přesouváme na západ Čech, na Plzeňsku na příjezdu do Úterý směrem od Teplé bude probíhat údržba zeleně, počítejte s omezením. No a ještě východní Čechy, na trase z Přelouče na Pardubice ve Valech se srazilo osobní auto s nákladním, místo je s opatrností plynule průjezdné, počítejte s omezením, mějte za volantem pevné nervy.
0: A já ještě přidávám, v Praze na Kamínku v Lhotecké ulici křižovatky s Hasovou se srazilo osobní auto s chodcem, na místě zasahují záchranné složky, jezdí se jedním pruhem. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 2. kilometru směrem od Turnova došlo ke srážce dvou osobních aut, blokují částečně provoz a kolona má zatím necelé 2 kilometry. Jičín na Turnov. V Chotěvicích se střetlo osobní auto s motorkářem, tak i tady počítejte s omezením a na výjezdu z České Lípy na Mělník před Sosnovou se srazily dva autobusy, takže projedete jedním pruhem.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
15: To chce klimatizaci.
14: A kam pro ní?
15: No přece za experty na vzduším.cz.
14: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
15: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
18: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
19: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
2: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převezmou svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď plující v Hormuzském průlivu. Zprávy o případných obětech nebo škodách na životním prostředí zatím nejsou k dispozici. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu. No a útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa v Americe už po skupině překvapivě ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu.
3: Pátek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, někde polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
3: Na mistrovství světa ve fotbale padl historický rekord, nejenom teplotní rekordy padají. Neuvěřitelných 177 gólů a překonali i divácké maximum z roku 1994. Škoda jenom, že my Češi jsme k téhleté ofenzivní show moc nepřispěli a po prohře včera s Mexikem jedeme domů. Nevadí, bude líp. Erasure Always, Oasis Wonderwall nebo Michael Jackson History. To je Hit Radio 90, minutu před osmou. Já jsem Vláďa Řepka, přeju příjemné ráno.
1: Hit Radio 90.

0: on air v 8.11. Zpěvák, který přepsal pravidla showbiznesu, Michael Jackson. Máme ho i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio 90. Pět věcí, které jste o něm nevěděli. Například vybírám jednu z nich, že se dostal do Guinnessovy knihy rekordů jako ten, kdo podpořil nejvíc charitativních organizací. Blesková soutěž, kolik jich bylo? Za A3, za B30, anebo 39. C je správně a vyhráváme všichni. Nejvíc 90. v českém éteru. Pokračujeme za chvíli s Jimmy Cliffem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
6: Změnili jste adresu,
7: stěhujte se bez stresu.
5: Naše rada zní:
8: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
8: Stěhovací a vyklízecí služby.
9: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
13: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
15: Devadesátky jsou zpátky.

Dobré ráno, zítra Rádiem 90, 8.24, já jsem Vláďa a tohle je Natálka. Natalie Imbruglia, která se v 16 letech, zrovna právě takhle o prázdninách, rozhodla, že už ji škola vlastně nebaví, a tak z ní odešla a začala hrát v telenovele. Dneska se ve školách právě budou rozdávat papíry pravdy, tak na to pozor, abyste nenechali jít své děti v kozačkách Natalie Imbruglie. Většině ale školáků si myslím je úplně jedno, co dneska za známky donesou. Hlavně, že vyhráli ten jackpot 66 dnů volna. My rodiče, berme to tak trošku jako s humorem a nadhledem a mě zajímá nějaká vtipná hláška, komentář nebo hluboká rodičovská pravda, která padla nebo padne dneska u vás doma, až přinese dítě vysvědčení ze školy. Jak jste reagovali? Napište mi to klidně na WhatsApp nebo mi zavolejte na 720 868 636. Vaše nejvtipnější a nejlepší hlášky odměníme písničkou na přání. Teď Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss.

0: Na raním skoro prázdninovém Hit Radio 90 se dotočila Madonna. Je pátek 26. června 8.35 a školáci dneska odhodí tašky a až za 66 dnů začnou hledat vlastně kam je dali. Koukám na náš WhatsApp, co nám píšete, 720-868-636. Libor z Kolína, ahoj Vláďo, my už máme prázdniny, syn je u babičky a když jí oznámil, že prázdniny mají letos dneska 66 dní, tak babička se na patě otočila, šla do komory, přepočítala zásoby domácích marmelád a suše řekla, no do srpna s cukrem nějak vyjdem, pak pošlete zásobovací vozy. A nebo Alena, koukám na Instagram, náš třeťák přinese z češtiny dneska trojku. Když jsem se ho ptala po schůzkách třídních, jak je to možný, odpověděl mi, mami, buď ráda, 3 je magický číslo. 3 byli bratři, 3 úkoly měl plaváček a 3 oříšky měla Popelka. Já prostě jedu pohádkovou klasiku. No nezabili byste ho, ale no ne, rozesmál nás a tak ti posílám písničku, kterou si spřála, Elton John, Made in England, bude za chvilku na Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pět minut před devátou Robin střídá David. Jak to vypadá, Davide, na silnicích?
1: Plzni v Rodinné ulici, dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, na místě je policie, provoz je zde omezený. No a ze západních Čech se podíváme na Vysočinu, za výjezdem ze Ždírce nad Doubravou směrem na Chrudim blokuje provoz dopravní nehoda dvou osobních aut, zdržíte se nárazově. A ještě se posuneme na jižní Moravu, v Brně v Žabovřeské ulici směrem na Pisárky, před odbočkou na Kníničskou bouralo osobní auto s kamionem, projedete s omezením. Mějte pevné nervy.
0: Pozor, dálnice D5 kolem 58. kilometru pobíhá na vozovce pes, tak tam dejte pozor.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás pět jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ní?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít.
9: Vzduším.cz.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisku.cz. Náplně hned.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
18: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
19: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio 90.
2: Pátek bude slunečný a velmi teplý, bude jasno, vítr snad ani nečekejte, a když tak hodně slabý. Teploty teď 27, ale vystoupají až k 37.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Krásný pátek 26. června, my jsme Hit Radio 90. A na dnešek, přesně před 19 lety, se zrodil fenomén Harry Potter. Velmi nenápadně v Londýně vyšla knížka s názvem Harry Potter a kámen mudrců od tehdy vůbec neznámé autorky J.K. Rowlingové. První náklad měl pouhých 5650 kusů. Nikdo v té chvíli netušil, že se právě spustila největší literární a filmová mánie moderní historie, která navždy změnila dětskou literaturu a z Rowlingový udělala miliardářku. A 90 jsou zpátky. S vámi je Vláďa Řepka, je 9 a Sweet Harmony, Beloved.
1: Hit Radio 90.

0: Až budete čekovat vysvědčení svých dětí dneska a zasvítí tam nějaká trojka nebo čtyřka, vzpomeňte si na Cher teď v 9.12 na Hitrádiu 90. Ta školu nesnášela. Přiznala, že měla brutální dyslexii a že z učebnic nikdy nepřečetla ani řádek. Na vysvědčení měla často čistou katastrofu a učitelé jí tvrdili: holka, z tebe nikdy v životě nic nebude. Ha, a podívejte na ní. Jestli chcete, napište i vy mě nějaký zážitek sem do studia s vysvědčením nebo prázdninama, buď na Instagram nebo 720 868 636. Za chvilku Lucie na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jsme hit Radio 90, hrajeme 90 non-stop. M-People za chvilku vystřídá Bryan Adams, je 9.26, dneska je poslední školní den, začínají prázdniny a ty máme spojené i s Karlovarským festivalem. Ten 60. začne přesně za týden. A pojďme zpátky do roku 96. Tak to je teprve třetí ročník filmového festivalu ve Varech. Pod vedením Jiřího Bartošky a Evy Zaaralové hlavním tématem těch novinových článků, které v téhle době před 30 lety vycházely, byl hlavně to, že se Bartoškovi povedl velmi husarský kousek. Do Varů totiž pozval Alana Oldu, legendárního hokejho z Meše, což byl pro tehdejší české televizní diváky

velký absolutní hrdina. A hrdinové televize Nova, ty byly i v první linii. Bulvár hlavně rozebíral vztah Slávka Boury s tehdejší partnerkou Markétou Majerovou, byly hvězdy ranního vysílání Snídaně s Novou a taky čerstvého pořadu Rande. A Bulvár tehdy řešil, jestli se i oni dva na kolonádě objeví a jestli budou mít na sobě oversize cako, barevnou košili a hodně gelu na vlasy, což tedy tehdy byla velká móda. Hrajeme 90 non-stop, jak jsem slíbil, a jsou tady Baker Street Night Radio 90 v 9.27.

0: Krásný pátek s Brianem Adamsem na Hit Radio 90 9.39 a ještě musím jednu zítřejší oslavenkyni. Pamatujete si ještě na ní? No jasně, Monika Načeva a tohle je její 30 let starý hit Udržuj svou ledničku plnou. Já jsem Vláďa Řepka a tím bych to dneska za sebe uzavřel. Nejlepší rada na dnešek. Začíná 66 dní prázdnin a vy ty ledničky musíte udržovat plný, hlavně proto, aby vás ty hladový krky hned první týden nesnědly zaživa. Za chvilku, když jsme u těch českých hitů, Tichá dohoda na Hit Radio 90. Krásný pátek.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
4: Marmelády s příběhem. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 95 minut před desátou, tichá dohoda. Pojďme na silnici, jak to vypadá tam?
1: V Děčíně na Novém mostě směrem z centra se srazila 3 osobní auta, počítejte se zdržením. Ze severních Čech se přesuneme na Valašsko, na Vsetínsku ve Velkých Karlovicích. Dejte pozor, boural tam autobus, projedete s omezením. No a ještě střední Čechy v Kutné Hoře v Kouřimské ulici na křižovatce s Kramnickou se srazila 2 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s menším zdržením.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říz.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: 90. Nejlepší

0: Devadesátka.
1: Dneska bude úplně jasno, šťastní budeme za polojasno a ten moment, kdy přijde mrak. Teploty 33 až 37, zítra pak budou teploty ještě výš na 39 a to jsou teploty ve stínu, připomínám.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: To, že prázdniny už potřebujeme všichni, mi dneska potvrdila situace, kdy jsem seděla u stolu, kde ležel papír a tuška. A já jsem chtěla napsat v tu chvíli dětem zprávu, kolik dneska přijdou ze školy. No a tu SMSku jsem začala psát ručně na ten papír, tou tuškou. Tak vítejte prázdniny. Markéta Rachmanová už s vámi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
1: A samozřejmě největší hity 90. let nachystaný právě pro vás. Čeká nás Nirvana, Heartshaped Box, na to se moc těším. Taky Sash Ecuador a právě teď už Boyzone, Picture of You. Song, ve kterým si tak trochu zahrál i Mr. Bean. Tak hezký páteční dopoledne s Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Pokaždý mám v hlavě ten syrovej videoklip, který strašil děti a v některých televizích se předtím vysílalo i upozornění, že citlivějším povahám by mohl vadit. Muž na kříži se santovou čepicí, dítě, co by člen Ku Klux Klanu, to všechno byla Nirvana. No a Heart Shape Box byla vůbec poslední písní, kterou Nirvana odehrála na svým úplně posledním koncertě. Bylo to 1. března 1994 v Mnichově. A bylo to pouhých 5 týdnů před smrtí Kurta Cobaina. Já vím, že to úplně nepasuje k tomu dnešnímu dni, kdy bychom se měli radovat a veselit, ale to se tak přeci v životě občas stane, že i do slunečního dne přijdou situace, co tam nepatří. Dál hrajeme 90ky non-stop. Belinda Carlisle za chvíli.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Oh. Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
7: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
8: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hitrádu 90 Dýrým. Víkend přinese rekordní teploty, to už víme. Nikdy v Česku nebylo v červnu 40 stupňů. Pořadatelé některých venkovních akcí je buď úplně ruší, anebo aspoň upravujou. Takže doplňují třeba mlhy, pítka, kam to jde, tak i stíny. Mě zaujala třeba akce ve Strážnici na Jižní Moravě, kdy má proběhnout mezinárodní folklorní festival. A já jsem si prostě hnedka představila ty holky a kluky chudáky v krojích, což není úplně přeci prodyšný vzdušný materiál. Naopak, je to strašně moc vrstev. Jenom ty suknice jsou asi 4 a kamizolka upnutá, fuj. Na druhou stranu, za teplem prostě lítáme na jih, tak jednou jich přišel na první prázdninový víkend stylově i k nám. Teď Tina a Sting.

0: Posloucháte Hit Radio 90, tohle byla Heňa a dneska je poslední den pro vás, co byste rádi 10. července vyrazili na činasky. Na Facebooku ještě posledních pár hodin, než vybereme jednoho z vás, co získá dva VIP vstupenky na činasky Open Air Léto ve Slaném. Tak nás hledejte na sítích jako Hit Radio 90 a doporučuji, abyste nás začali sledovat, protože už příští týden, konkrétně ve středu 1. července, se něco stane. Ale o tom za chvíli.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio 96 minut před 11. hodinou, to jsou R.E.M., taky Kate Pearson. I na silnicích to chce víc pozornosti v těchto horkých dnech, a to ať už jste řidič nákladňáku, motorky, anebo třeba jenom chodec. Dejte si pozor, buďte na sebe opatrní. Přinášíme vám aktuální informace na obchvatu Jihlavy před odbočkou na hlavní tah na Znojmo. Je to směrem od sjezdu z D1. Došlo ke srážce nákladního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, kolona má už přes půl kilometru. Davide?
1: Na Českolipsku za výjezdem z DOX směrem na Mimoň havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením, projedete s opatrností. Ze severních Čech se přesouváme do východních Čech. Na Orlicko-Ústecku v Lanškrounu v Nádražní ulici blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobním, počítejte se zdržením. A ještě pohled na západ Čech, na dálnici D5 na 118. a 115. kilometru ve směru na Plzeň probíhají na krajnici práce údržby.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Klikni!
5: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
4: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
6: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
18: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
19: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Hitrádio 90.
0: Dneska celý den jasno, když budeme mít štěstí, tak polojasno, teploty 33, zítra až 39 v tisíci metrech na horách, 31, takže ani tam neunikneme před teplem. Nejteplejší bude ale neděle 35 až 40.
17: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Dneska je 26.6.2026, na první pohled je to hodně koukavý datum. Já nevím, jestli ještě frčí to vybírat si datum na svatbu podle toho, aby se to líp pamatovalo, ale pokud ano, tak dneska to bude prostě samé ano.
17: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: Všem gratulujeme, tak ať je to mezi váma pořád tak žhavý, jako prstýnek na slunci ve váš svatební den. World's apart.

0: My z vás ty happy people uděláme. 1. července to bude totiž rok, co pro vás vysíláme Hit Radio 90 v dabu. A jsme s vámi od té doby na cestách, v kanceláři, živě, uteklo to. A právě 1. července od nás budete moci každou hodinu vyhrávat dabové rádio. Každou hodinu. Tak si uložte 720 868 636 a taky nás začněte sledovat na Instagramu a na Facebooku, protože i tam budou dabová rádia v soutěžích jako narozeninový dárek od nás pro vás. 1. července Hit Radio 90 slaví první dabový narozeniny.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ní?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: Vzduším.cz.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
9: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Ta současná vlna veder v Česku je opravdu hodně hard a taky hodně výjimečná. Důkazem je fakt, že meteorologové poprvé použili v předpovědi nejvyšších teplot interval, ve kterým je 40 stupňů. Poprvé je také vydaná výstraha nejvyššího stupně na vysoké teploty na víc než jeden den. A já vlastně poprvé za těch 30 let, co jsem v rádiu, v souvislosti s počasím, mluvím o 40. Ano, doteď to bylo jen v souvislosti s rokama, anebo s velikostí oblečení. Jako přes den se to ještě nějak jako zvládne, ale noc z neděle na pondělí, ta přinese teploty 25 stupňů. Tak vyvalte madrace na terasy, na zahrady a užijte si svůj prázdninový širák. My se teďka společně ponoříme do ledové vody s Jackem a Rose. Hezký páteční dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, 11 hodin 25 minut.

0: Když bubeník Nirvány ze dne na den o tu kapelu přišel, tak o pár měsíců později založil Dave Grohl Foo Fighters. A dobře udělal. Jestli jste si mysleli, že lyžaři přes léto odpočívají na jachtách, pak třeba šampion Marko Odermatt je v plném letním tréninku a zkouší, kde jsou jeho limity v jízdě na kole. Je to sranda, teďka to postnul na Instagram. A my můžeme konečně taky lyžaře vidět bez kombinézy. Ester Ledecká ta pravidelně tráví léto na Levkádě, na surfu. Možná, že právě na tenhle ten řecký ostrov povedou i vaše prázdninové cesty. Pokud jste nebyli, tak Levkádu osobně doporučuji, je to tam nádherný. No a 90 jsou za chvíli zpátky, Culture Beat a taky Alanis Morissette.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Alanis Morissette je to úplně poslední, co stíháme na 90, těsně před 12. hodinou. Dáme si přehled dopoledních událostí a právě teď pojďme na silnice. Je tam toho hodně, bohužel v Praze na východní části Pražského okruhu na 61. kilometru ve směru na jižní spojku havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě počítejte se zdržením. Trasa Brno Svitavy u Březové nad Svitavou bourala dvě osobní vozidla, blokují provoz. Na Orlicko-Ústecku v Lanškrouně v Komenského ulici na křižovatce s Lidickou bourala taky dvě osobní. A ještě pozor na dálnici D1 na 192. kilometru směru na Prahu stojí odstavené osobní auto. Pokračuje ještě David.
1: Na dálnici D1 na 17,5 kilometru směrem od Prahy na Brno došlo k nehodě, začíná se tvořit kolona. A jdeme na sever Čech na dálnici D8 na 61. kilometru směrem na Drážďany, leží na silnici překážka, dejte pozor. A ještě D35 na 171. kilometru směrem od Vysokého Mýta na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Oh.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
17: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
18: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
19: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli účasti na červencovém summitu NATO nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Více než polovina dlouhodobě měřící stanice v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší.
13: Lucie, díky, doplním ještě počasí. Dneska jasno, teploty 33, zítra 39, v tisíci metrech na horách 31 a nejteplejší bude neděle 35 až 40, někde dokonce až 41.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
13: Jestli mě vždycky něco v uvozovkách pobaví, tak když mimo sezónu lidi na sítích posílají trochu sluníčka, ve skutečnosti to je jenom provokace, protože koukej, zatímco ty makáš, já se opaluju, tak tyhle ty dny si tak nějak posíláme sluníčko navzájem. Paradoxně třeba na řeckých ostrovech nebo na jihu Itálie nejsou ty teploty tak vysoko jako u nás. Tak posíláme právě tam trochu sluníčka. Já jsem Markéta Rachmanová, dál hrajeme 90ky non-stop.
19: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
13: A krásný prázdniny, začalo to, 12 hodin.

0: Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
9: Změnili jste adresu,
10: stěhujte se bez stresu.
8: Naše rada zní:
11: Stěhování Krbec všechno zařídí.
12: Stěhováníkrbec.cz.
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: jak vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Pro doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
9: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
10: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
12: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Devadesátky jsou zpátky.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ni?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: Vzduším.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle zaznívá mimochodem taky ve filmu Michael, protože to, kdy se zpívali Jackson 5, tohle ovšem byla verze od Big Fun, Blame It On The Boogie, doznívá na Hit Radio 90, 7 minut před 14. Ivo Alač už vám v tuto chvíli přeje krásný pátek, krásný začátek prázdnin všem dětem a taky krásný začátek toho našeho společného odpoledne. Budeme tu spolu až do 18 hodin, čeká nás spoustu skvělých 90. Hned na úvod za chvíli The Cure, Friday I'm in Love, co se hodí, ale ještě předtím taky aktuální informace z dopravy.
1: Na trase ze Svitav na Brno za Černou horou narazilo nákladní auto do stromu, dejte tam pozor. A zůstáváme na východě Čech. Na Náchodsku na trase z Police nad Metují na Broumov před Pěkovem došlo ke srážce dvou osobních aut, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a ještě jižní Čechy na trase z Plzně do Písku za Hněvkovem zasahuje záchranná služba a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením, kolona má asi půl kilometru.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
10: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
11: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
10: www.mirakulum.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Buongiorno.
5: Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Dneska jasno, přechodně až polojasno, beze srážek, s teplotami 31 až 37, to asi všichni víme. V sobotu a v neděli to bude ještě o něco horší, v sobotu se dočkáme 38, v neděli až 40, to taky už víme, tak hlavně tedy opatrně dávejme na sebe pozor.
16: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: No a teď už slibovaný Cure, když je ten pátek. Friday I'm in love, příjemný poslech, Hit Radio 90 vám přeju a krásný pátek.
16: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Rádiu 90 zpíval I Feel Lonely, ale už skoro rok nejsme lonely, jsme spolu. 1. července loňského roku začalo vysílat naše Hit Rádio 90 i na dabu a taky moderovaně. Ke mně, Markétě Rachmanové a Michalovi Kleinovi se nedávno přidal ještě Vláďa Řepka, no a společně to s vámi příští týden oslavíme. Těšte se i na soutěže, za chvíli už Síla nebo Queen.
1: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Doktor Albán nabídl na Hitrádiu 90 It's My Life. No a mým životem jsou hlavně filmy všech žánrů, nejenom ty kvalitní, ale třeba i čistě zábavné, blbiny nebo horory. Hodně se mi líbí třeba hororové komedie a vzniká jich naštěstí pořád dost. A ještě lepší je, že pořád vycházejí i na našich domácích nosičích, na DVDčkách a na Blu-rayích. V tomto týdnu jde třeba o pokračování jednoho z mých nejoblíbenějších filmů tohoto žánru vůbec, Krvavá nevěsta. Dvojka má podtitul Hra začíná, navazuje přesně tam, kde jednička skončila. I když je to teda o něco méně povedené, tak je to pořád slušná zábava. A ještě větší na tom teď vydaném Blu-ray, kde nejenom dokument o natáčení, ale taky série přeřeků a hlavně dva audiokomentáře tvůrců, jeden i s hlavními herečkami Samarou Weaving a Catherine Newton. A to je teda taky velká sranda, takže doporučuju, vždycky když vyjde takhle nabitý Blu-ray s filmem, který mám rád, tak je hned ten týden lepší. No a může být jakýkoliv dusno a vedro, vůbec by to nevadí. A ještě lepší je to, když máme na Hitrádiu 90 depešáky.

0: Na Hit Radio 90 připomínka toho jedinečného hlasu Dolores O'Riordan, Salvation a The Cranberries. Blíží se dnešní 3 ve 3, no a budou z jednoho soundtracku z filmu s Tomem Cruisem. Ale ještě předtím třeba Erasure nebo Tears for Fears na Hit Radio 90.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jody Mishra, známý jako White Town, oslaví za měsíc 60, konkrétně 30. července. Pořád těží z toho jednoho obrovského 90kového hitu a ten nám právě teď doznívá na Hitrádiu 90. Tolik tedy Your Woman, 4,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3, dneska z jednoho soundtracku, ale ještě předtím taky aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Na dálnici D11 na 2. kilometru ve směru na Jaroměř blokuje levízní pruh hromadná nehoda. Kolona se tvoří od sjezdu z Pražského okruhu. Popojíždět budete i na dálnici D10. Na 8. kilometru ve směru na Turnov došlo ke srážce 2 osobních aut. S pomalu jedoucí kolonou počítejte už od Horních Počernic. A zdržíte se na dálnici D1. Na 208. kilometru ve směru na Brno došlo v místě dopravního omezení k nehodě 2 osobních aut. Blokovaný je tam levý pruh a kolona dosahuje téměř 5 kilometrů.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrač Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Hit Radio 90.

0: Asi to víte, všude se o tom mluví. 40 v neděli, v sobotu 8:30, musíme to nějak přežít. Možná by teda v neděli mohlo sprchnout, hlavně tedy v západní polovině Čech. Večer se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky, a jinak vedro, sucho. Tak to přežijeme.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 27. června roku 1990, to bude zítra 36 let, měl v severoamerických kinech premiéru film Bouřlivé dny s Tomem Cruisem v hlavní roli. A den předtím, 26. června roku 1990, což je dneska 36 let, vyšel i hvězdami nabitý soundtrack tomuto filmu. A ten bude tím pojítkem tří hitů, které něco spojuje. Před námi 3 ve 3, hity ze soundtracku Days of Thunder, ten největší od Mary McKee si dáme nakonec, předtím tady bude jedna skvělá věc od na Johna, no a na úvod Gáni a cover Dylanovy písně, která v 70. vznikla pro úplně jiný film, Pat Garrett a Billy the Kid.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: O bouřlivých dnech s Tomem Cruisem se začalo zase hodně mluvit v loni s tím, že by mohlo vzniknout pokračování, ve kterém by se objevila i postava Breda Pitta z filmu F1. Dneska o nich mluvíme, protože zítra to bude 36 let od jejich premiéry v severoamerických kinech a dnes je taky výročí toho skvělého soundtracku, na kterém byli i Cher, Tina Turner, Joan Jett, David Coverdale či kapela Chicago a taky ty tři hity, které jsme si dali teď na Hit Radio 90. Knockin' on Heaven's Door od Gunu, You Gotta Love Someone, Eltona Johna a Show Me Heaven, Mary McKee.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Oh. Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Taky se tak těšíte na to úplně první solové album frontman R.E.M., který teď tak úžasně zpíval na Hit Rádiu 90. A taky doufáme, že se stane to, co už před několika dny předpověděla kolegyně Markéta Rachmanová. Vzhledem k tomu, jaký má k naší zemi Michael Stipe vztah, tak by nám to album pak snad měl přijet představit i naživo. Asi teda někdy, kdy nebude takový vedro. Přeci jenom už je to starší pán, no. Dočkáme se snad té nové desky ještě v letošním roce, ke konci letošního roku by měla vyjít. No a k tomu vedru a pocení se ale teď hodí hit, který bude následovat na Hit Rádiu 90. Sweat.

0: V 90. bylo jednu chvíli módní předělávat disco hity 70. let, a to tak, že se do nich přidali údernější bicí a taky nějaký rap. Entrance s tím hodně uspěli, no a taky skupina Bastard, která se ujala hitu Karla Douglase, Kung Fu Fighting, a tu novější 90. verzi jsme si právě teď zahráli na Hit Rádiu 90. V neděli bude mít premiéru nejnovější díl naší vypalovačky, našeho podcastu o fenoménech 90. let, a budeme se v něm bavit o dámě, která za chvíli zaspívá na Hit Rádiu 90. Půjde o královnu popu.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nádherná, smyslná píseň Wicked Game právě teď dozněla na Hitrádiu 90, tolik Chris Isaac, no a teď už Lucie.
1: Na dálnici D11 na prvním a půltém kilometru ve směru na Hradec Králové bourala 3 osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Kolona se tvoří od Černého mostu. Popojíždět budete i na Pražském okruhu. Na 18. kilometru ve směru od letiště v místě dopravního omezení počítejte s pomalu jedoucí kolonou už od 9. kilometru dálnice D5. A zdržíte se také na dálnici D5 na 84. kilometru. Ve směru na Rozvadov tam došlo k dopravní nehodě a blokovaný je levý jízdní pruh.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
6: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Zítra bude podobně jako dneska převážně jasno nebo skoro jasno. Až v neděli večer se můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky, ale hlavně teda v západní polovině Čech. Nejnižší noční teploty v noci na sobotu 21 až 14, v noci na neděli 23 až 16, nejvyšší denní v sobotu 33 až 38, v neděli až 40 stupňů Celsia, s tím, že teda zejména v dolním Polabí a Poohří může být klidně i víc. A na severovýchodě území zase spíše o něco míň.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Spousta akcí, které se měly konat o tomto víkendu, se ruší, a tak jestli něco plánujete, tak se radši zjistěte, jestli to fakt proběhne, anebo klidně taky zvažte, jestli vám to fakt za to stojí v tom vedru to absolvovat. Co určitě ale nezrušíme, je náš program. Devadesátky hrajeme non-stop a teď je před námi jedna od Jennifer Page.
1: Hit Radio devadesátka a Ivo Alač.

0: No, kobojové jsou na tohleto vedro asi zvyklí, ale čeští fanoušci Stinga si teď určitě říkají ještě, že těch 40 stupňů nebylo tu minulou neděli, kdy hrál na festivalu Metronom. Organizátoři toho dalšího tradičního festivalu, který se koná teď a taky má kulatý ročník jako Metronom, Mighty Sounds v Táboře, přislíbili více bazénků než loni a stejně taky více stínidel, pítek a mlžítek. Veškerá voda v areálu je pitná, lidé si výjimečně můžou vzít sebou i malé skládací deštníky. Tak to tedy jenom info pro vás, co se tam chystáte. Za chvíli na Hit Radio 90 Phil Collins.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát!
5: Slibuju, že nebudu pít!
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit!
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové...
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
11: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.

0: Zrovna tady projíždím program blížícího se 60. ročníku festivalu v Karlových Varech a vidím tady pondělí 6.7. 14.00, velký sál, Bára Vasiková. No tak snad ulovím lístky.
1: 90. Hit Radio 90. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
3: Změnili jste adresu,
4: stěhujte se bez stresu.
2: Naše rada zní,
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: Stěhováníkrbec.cz.
4: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jedinečného Ozzy Osbourna jsme si právě teď připomněli na Hit Rádiu 90. Před námi zpravodajský servis. Dvě Lucie nám nabídnou dopravu a souhrn zpráv. Nejprve Vytvarová, později Daňková.
1: Na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova u nájezdu od letiště v místě dopravního omezení blokuje dva jízdní pruhy srážka tří osobních aut. Kolona má zatím 3 kilometry. Se zdržením pak počítejte i v opačném směru. Zdržíte se také na dálnici D5. Na 25. kilometru ve směru na Plzeň havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona má téměř 6 kilometrů. A popojíždět budete i na dálnici D11. Na 27. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové bourala tři osobní auta. Na místě je blokovaný levý pruh. Kolona má asi 7 kilometrů.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říz.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
12: levně.cz. Náplně hned.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě. Pražský magistrát zakáže na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách a jinde v přírodě. Nařízení bude platit v sobotu a v neděli, kdy zároveň varovali meteorologové před rizikem šíření požárů. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Její provoz dnes zahájili zástupci Evropské komise, německé vlády a železničních společností tří zemí na berlínském hlavním nádraží. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy. Kvůli očekávaným extrémním vedrům se o víkendu neuskuteční závody motokrosového mistrovství České republiky, které má hostit Kramolín na Plzeňsku. Pořádající automotoklub Nepomuk pátý díl šampionátu zrušil z důvodu velkého klimatického rizika.
2: Zítra 8:30, v neděli 40, v noci mezi 23 a 15, jinak teda nadále převážně jasno. V neděli večer může v západní části Čech sprchnout nebo zabouřit.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Blíží se jeho pražský koncert už v pondělí. By tady měl být Ricky Martin u nás, no. Teď ale tady bude určitě na Hit Rádiu 90.
0: Ivo Alač. Hit Rádiu 90.

0: Úvodní takty tohoto hitu si Ace of Base vypůjčili z písně The Supremes Where Did Our Love Go, která v plzeňském amfiteátru Lochotín zhruba za měsíc pravděpodobně zazní v podání zpěvačky Diany Ross, která k nám dorazí na svůj úplně první koncert ve svých 82 letech. Tak věřme, že se to uskuteční. Za chvíli Roxette, East 17 nebo Alex Party na Hitrádiu 90.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
3: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Hit Radio 90.

Tohle byla fakt skvělá věc na Hit Radio 90 od Jimmyho Somervilla. I když teda vy, co jste na něm taky kdysi byli na Sázava Festu, tak na to určitě chcete zapomenout. Co bych ale rozhodně nikdy nechtěl dostat z hlavy, je ten předvčerejší koncert Duran Duran. Pánům táhne na 70 a teda působili živějc než já. Zahráli 20 písniček, ale tahle mezi nimi nebyla, protože to kdysi nebyl až takový hit. Ale je to hit filmový z akčního thrilleru Svatý s Valem Kilmerem, který měl v našich kinech premiéru právě v tento den 26. června v roce 1997 a na jeho soundtrack přispěli Duran Duran písní Out of My Mind. A ta je dnešním filmovým hitem v půl šesté na Hit Radio 90.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit 6:30 na Hit Radio 90. Předvčerejší návštěvníci Prahy Duran Duran nabídli Out of My Mind z filmu Svatý, který měl českou kinopremiéru 26. června 1997, tedy přesně před 29 lety. Je čas na aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Na dálnici D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Slaný před kruhovým objezdem stojí porouchané auto a blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením. Na příjezdu do Prahy ve směru od Chomutova u nájezdu od letiště v místě dopravního omezení blokuje dva jízdní pruhy srážka tří osobních aut. Kolona tam má asi 3 kilometry. Se zdržením pak počítejte i v opačném směru. A popojíždět budete také na dálnici D5. Na 25. kilometru ve směru na Plzeň havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam s přerušovanou kolonou, která má přibližně 6 kilometrů.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
0: Buongiorno, italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
6: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví, to kási na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ni?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít.
5: Vzduším.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Čau!
2: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
2: Romantika.
4: Sportáky.
2: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
2: CZ. Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
15: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
16: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

Devadesátky non-stop. Hit Rádio Devadesátka.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisknu levně.cz.
3: Náplně hned.
4: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
5: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
7: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
8: Hit Radio 90.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tohle je Zóna lásky. Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90. Everybody's talking at me.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
4: Marmelády s příběhem.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete
8: si. Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Hit Radio 90.